si venku líže kožich a čeká venku žící medu ha. A nedovoluj si ten přepich a být tu doma na útěku a stáhovat mi moje deku a nedovoluj si ten přepich a mazej ven mu šupem čelit.

mraku tolik fraků. A zapomeňme na tu frašku a otevme si radši flašku. Však času bude ještě dost. A na to budeš ti hrabat kosti. Aj, aj.